što je vjerno što to vje, dobre prašenje. Ja vjem na kujiš dopad, kotri srpskih interpretov a džošesčih svišime. To je sprinja Denis Wenzel. Luba, ja tebje niče nje najdu. Když Ištvan Kobeda nám zaspěvá po pověstčách Miso nohce jate byč. A s mýho konc prvnije hodiny slyšíme tež ještě Andreju Špitankovu. Ale něco jednače menšinu popečích, že jenže se dále, tu je Eva Max.

0: Rečnik Učik srpskim rozglasom.
1: Dženca s doktor Anju Pončovi.
2: To pak je vopravdje jedna cumutonka. Hej, ljubivši posluhajo, daj kule sadu tre hustišo svišime. Mě s kolegami jsme nedavno o tem přemyslovali, kak bychme tajku mysličku se srpskými slovami upravit mohli. Svoniku namakame sčevovace ekvivalente. Luzistvo, luziske žádanje, přícpěče abo provokácia. Po digitálnym korpusu hornosapšiny so dre najhustišo vúživate přícpěče a přícpěvanie. Zdá so, so ste tole najpožitkonejšie odpovednikaj, například. Rečenie instrumenta bie trebne, předeš na nim rač, bie hižo přícpěče. Abo v birove je to za nekurjaka přícpěvanie, tyž to by veselo kurjaka znesč. Tyž pak chceme silnišo vúzbinič, so začúvame nikaké žádanie jako nevopronené abo nepřistojné, potom bychme skere rečeli vo lúzes

0: je na počestčich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Mezinarodna sič dživadvo polifonii je so deletne prenikruč po svojim založenju v Norvegskej Zetkova. Mez v občelnikami bietež zastuperka Nemsko-Srbsko-Ludova dživadva Julia Klingnerec. Cukone 20 kulturniku z doromade 10 krajov vuradžovaše vo zajimach dživadva, kotre so za indigene regionalne a menšinu reče zasadžuje. Za to chce so mezinarodny zwiazk mez druhým vo spichovanskej sredki EU pracovač. Sič polifonii bu ve februári budešine založená. Zamier siče je s pomocou zromadných dživadlových projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európe silnič. Na čarovšem posedženju župe Andrij Zela Vojerece vitachu Žiljet Aulichu ze Žižino, kotraž je ze spočatka mjeseca nova regionalna rečnica župe. Nimo toho vuhodnočichu přitomni nedavnu kubvansku jizbu, kotraž vedeše jich do Vesna muzeja Janšajcach a do srbske švorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakua dále informuje z meja oktobre na zemský koncert Čisku a novembre svojbne popodňo Vojerecach. Na přemyslovej přestrení Krynhelica Hamorskej gmene zariaduje v přichodných dňach tvarnišče za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kajž zdieľi sakský imobiliový a tvarský management, započnujú konc mesaca tvarič. Nastač maja tři ze sobou zjazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich meier nasledne Nietzsches Carbona a Tvarske Gelina Statsch. Zdobom chce Techniska Universita Kamenica, da mehr zdrujem na nuch Carbonuch Tkaninach sledzic. Projekt pfatschi 40 Millionen Euro. Bene sepschindus Investizisko zakonja zavuluje kunschine. Vetruska ležunosť, na kotrež steješe zajšvých leče sadkách šamotunia, reka netko vetruska přemyslova přestrin, to je gmenská rada Bošice čera v obsam knua. S dobom zabiraše so vona z milinu a vodvodu do kovokovo nedešo zavoda. Dotel bieše veuse nešto škúli ze šamotuniu zjazane, netko drbi firma Poik z Kelna, krotkodobne šitke z Visky Dželič. Kajž počera znate, nové miečel areál hižo přetvaria. Und pak necha dotelne zauer dale vesč, ale pvoninu viacere menšinam předozačam, vodeče viacerem menšim předozačam přeostajč. To bych u naše poješče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v běhu rania tež na naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca spočatne svunčno, popši poudňu smeme potom ličit s deščikom, živje slebro zalize čenca na maximálne 24 stopňu, juce potom kudnišo z maximálne 19 stopnimi.
0: Jeden vopkane pokiju mam B7 Dživadžesač je mje s Nedžichovom a Britňu Michalkami nezbožadla zaurena. To pak je tiež jenički pokiju, hevak šo svobodne tiež vyskače při pučach žane neste, ja tu iš dobru jezbu vám.
1: Srbski rozvoz.
0: Štri menšine ponapo, šestčich daleže tu s Ištvanom Kobielu. Srbski rozvoz přeje vám dobrý štart do srede.

Zajšve tydzień jest so Champions League wykopańcy muži zahiła. Šie niemskie mužstva nimo RB Leipzig su tež úspěšně startovali a prinjuru dobili. A po Champions League zajšve tydzień startuje Jensa tež Europa League do svoje nové sezony. Za Niemsku nastupi Jensa Bayer Leverkusen direktně na prinnym večoru. Večer 9. vitaja doma slovenský klub Celje. Jutze potom tež Hoffenheim raje, a to na kupje Kreta v Grekskej bola Ofi. Cokonja je zaso 6-30 mužstvo podla, potek im tež kajž v Champions League a runje v tutem samsnym modusu raje kujžde mužstvo 8-ro přečivo rozdielnym přečunikam predahač, če potom smier kaukovo. Potek im štujš nie je po Champions League zajč v tydzień, išče dosť európske kopajnce mio, džen sa dže direkt nie dale. Dalsze pokiwy z naszej bliższej okoliny mam na dom za cimieńczyny za was.

Ja, Lisa Praschacze, Stuto, Rano, Jessacminchno, Banapo, Schestschich, Daiko, Power, Wupruji, da je Skupina Itzi, ze Južnije Korea, Patekim, Stortegeneratia, K-Pop. A nietko gajsch, Slubjane. Mam nikotre pokiwe za was. Započejo dženca po ponju Cioch, to vodmije su da so kofi v Cioch, Sarpski muzeju. Poteka moja Vužica, kotra šukađa z leta 1902 postaje jeden z najvobuanišich a najdleje existovaca formatu LND. Nasčenova poteka dokumentuje oficialnu obrazovu politiku a sarpske strategije k sebe zvičninju. Na drugim boku dovolí dolady do sarpskih sebe stereotypov. S pomocou analýzy jednotlivých obrazov skýči dženca přednošk skladnosť sobotutých v obrazách vuminieč referencie dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudževačia Sarpského instituta. Voklečanske dekanatne duše pastorstvo za dzieci przepošluje šich šulovjov od prinio do 6 letnika ze sarpskich osadov na zromadne džen pod heslom Starkmachttag. Tam tematizuje na osebe jednore vášne šedne situácie dzieci, si zamier tam je sebevedomie skručič. Zaredovanie ze stajne samsnym obsahom za dzieci bude na sčevacích termínach. Prvný je sobotu 10. oktobra v Nebelčicach, ďalší v útoru 13. oktobra v Ralbicach a potom v sredu 14. oktobra v Radvoriu. Zromane dženza je so stajne ráno cibilky Nadživič a dže hač to popolňa Cioch. Přizevič za to môže če vaše dječi do piatka. Anecko na zemie šako sú tiež tojšto nazemských výkov, taktiež ve Vázu. Lica hižo 21. raz, započatk je piatk s kinovom večerom a nazemské viki započnú sa potom sobotu od dopodňa 10. a nedželu to runia od 10. je potom čičací svedžin.

Na, Euroliga Trasagenza sahi Simhijerskejmio, a tež pola muske ho narodného mústva DFB, so runie to išto hýba. Jürgen Klopp predstaje júce svoj prvý kádr, a hegen ma při tým tež mezdrujem Felix Keitel od postupníka z Verskovej ligy Elversberg prvý raz podľa byč. Tež frankfurtský Younes Ebnutalib vači ako kandidát za premiéru. To byšte bylo i hižo menje, s kotrem již nedom kujde ličiu nie. Klopp chce pošem zdaču, nedom kytro vulky kádor nominovač, tež s menami, kotrež nima kujde na celice. Júce ráno, džesačich, vieme potom jace.

0: nábožné slovo. Madženca Lydia Zopina z Kamenia.
1: Dobranie, ľubivši posluchario. Jako kšeščenio virime, zo vopravdži da spokojnoš v materiálnym neleži, ale v našim počavu k Bohu. Husto kilame k tomu, přeco viacu chcič, tola Jezus nas vuči, so mame džakoni byč. Gdy so na to dopominame, štož mame, a Božu ľuboš připoznajeme, môžeme spokojniši byč. Spokojnosť voznamenia tež Božu volu přiuzač a doveru do Božeho viedženia mieč. Je vážne všetne džakonosť pokazač a si malé viesela živenia vážič a zďažeč. Tak namakame viace míra a radošče v našim všetnym dňu. Poladajme tuž vedome na to, štož je dobre, a dajme so od Božie ľubošče naplniť. Přeju vám žonovaný džen plný spokojnošče.
0: To praji Lydia Zopina z Kamene je džensnišim nábožnym slovie, nadavku a za mojitosti radvorskej vosade. Onetko je 4 menšiny do 6.

Hej, vabi vas tež nový kik. Znano vám serbská hudba jún spoščič za može a nie máme serbskému rozvozu viezo dosť a nadosť. Hele na Brezan Hedušce na zromadne ze skupinu kontakt nám napríklad za hudži. Tole je Paul Hiebel, mio titul Rika. A skupina Total spiela Přepozdženie. A če přepozdže, alebo nic to nemôžu posudžovať na každý pád. Pokaz za časnik tu studiu 7 minčinu po 6. Nitko přepodám svojo britiskej legende Elton Johnny.

0: Hrenesvo Dženca Ajuce. Srpskim razvasu.
1: Elektrikária. Spoznaješ zvečša na vysku, kotrež debi služne auta a mjeno firmy. To však je typiske znamja za milinu. Tež firma Šustorec elektrotechnika Nebelčice v Kamencu má taký vysk na svojich autách namolované a k tomu tež serbske napismo Sylny Team. Vo tym, kak sylnie, viacač 70 sobu dživačerov Romanže dživa, jesa Lydia Mačiova nedavno na vopiče Kamencu přesvičiva.
2: Na wrotach Šustorec elektrotechnickie firmy wisa dwuryčne logo. W biuroach wita mnie wujki Jill Serbse. Vaurenc Handrik je hižo cinače leto sobudživačer zavoda z viacač 70 přistajenymi. Tu treba živku za matematiku a fyziku, ale tež čilne kmanosće.
3: Te elektrotechnické povano skyre w oboje zjaza. Še nekaj dobi vonka kablečovač, abo puče utvarič, haj, tam so usto doš češke trase, kotrež dobijen zbirač, abo te kable na sebi jara češke, a zato, kotrež plane pisa, z mozami duš porane dživač.
2: Vulki Jill, elektrotechnikarju firme, dživa na montaži.
3: Firma so skoraj specializovala na vulke logistiske hale. Smo te ižo pa kvarili bydlena. Vulke bydlenske komplekse v Berlinu a Lipsku. Poprom pod svoje nemske popuču. To je skoraj zredka, samo imamo tako vulke tvarnišče tu v Vukolče.
2: Najbližše tvarnišče je pola Berlina. 20 ljudi nekak na tvarnišćach je, tu kvilu šitko mužojo. Ale jedna žona, kotraž bi spočatnje tež rade sobu popuču, je džoka jednačela Andrija Šustera. Energisce pokaza mi mač pet žiči, vulke plane, kotro su dženca je vobvuk. Ale na Šustrec klaušua.
4: Dnes ja nesem za dičima, a sa vonka bobe kul. Aj, sva sebo jeva, smo po revizionu na mestne činili. No, ladali, hač so ne to pravo instalovali, kaj smo to planovali. Hač te tykački, hač lampu su, hač ne typ triši, hač so možne šo durišli, fatajlare vočine ladali, hač to šo tak triši, hač posmo zdomeli. Šo hore zali, hač poncima v biruje šo do kompjutra nutzdava. Ale ta žena to rade kontroluje, no.
2: Loni su milicioch leca dvaj vučomnikaj, s tim su jara spokojom. Cija po leta traje vukubvanje. Elektrotechnika dživa v modernih vobukach. Tež regenerativna energija a digitalizacija raje te rolu. Prej Handrik.
3: Na to přibira. Su boli najprej na te fotovoltaikove připrave. A nek, kajš te beža, oni buchu rade te auto te s tem nabivali, jenduji menujce te lanč, zo ta wallbox te z te PV porene romanči dživa, zo dušence, zo jo pševle miline, zo so jenoš tuta energija nabije, do auta, zo do te mesobu porene komunikuje.
2: Tež zatvor tak menovaných Smart Living připravu, tak reca digitálny dom, kotrež zvučenosti v obydleria znaje, přibira.
3: Jen přes svoj kalendor sadži na jen server, tam so determine vúčite, tak prejene, a pon te typeno napríklad so potem regulie v keži.
2: Tež digitalizácia v remesle dále a bole přibira. Tak so nitko přizivenia za energiju poskyčovari bez problema online a s tým tý spešnýšo odbyte. A na tým však maja všice zajím.
1: Lydia Mačiova je pobyva ve Šustorec elektrotechnickej firmie v Kamencu. Našim témovom týdženiu zabira nás riemeslo. A Vaurenc Handrik, študovaný elektrotechnikar, je nám dolad do moderného povania dal.
0: Riemeslo Dženca Ajuce. Serbskim razvasu.

0: Nas kopiruje. Nimo nas, ma wona však tež ište druhé riadne vúčovač.
1: Prajme jonu 500 kopiev na mesac.
2: To bychu byli 500 v objenu, kroč 12 mesacu, 60 na leto.
0: To je kus giacač pol normálneho štoma.
1: Tak je.
0: Tak lekneni Hanko hišče lepe zrozumiu, če dla kopie lutuje. Nic je ne šefa dla, ale to štomu dla, ki so za telko papiru přetrebaja.
3: To bieše po takim dziečačo usowanie, netko je 4 mienšiny do nam po 7, potom sleduja pojezdče za 4 mienšiny, zdzielenki policje, potom cibidlki.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Mezinárodná sieť divadlo Polyfónie je so teletne prinikroč po svojom založeniu norvégskej zetkava. Mez obdielnikami je tiež zastupiarka nemsko-srbsko-ľudového divadla Julia Klingnerec. Cokone 20 kultúrnikov z dohromady 10 krajov uradžovaše vo zájmach divadla, ktoré sa za indigéne, regionálne a menšinové rieče zasadžuje. Za to chce sa mezinárodný zviazk mez druhým vo spichovanské Sredki EU pracovač. Sič Polyfónie bo v februári budešine založena. Zamier je s pomocou zromadných živadových projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európe silnič. Na čarovšim posedženju župy Andrizela Vojarece vitachu Žiljet Aulichu z Žižino, kotraž je ze spočatka mjeseca nova regionálna riečnica župy. Nimo toho vúhodnočichu přitomní nedávnu kubanskú jezbu, kotraž vedeše jich do Vesného muzea Jančajcach a do serbskej štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje, zmeja v oktobre na zemský koncert Čisku a novembre svojbne popodňo vo Jerecach. Na přemyslovej přestrinni Krynheleca Hamorskej gmene zariaduje přichodných dňach tvarnišćo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kež zdželi Sakske imobiliowe a tvarske management započnujú kunc mesaca tvarič. Nastač majaci ze sobou zviazane industriové hale a vobvuk za labore a biroje. Venich maja nasledne niče z karbona a tvarske džile nastač. Z dobom chce Techniska Univerzita Kamenica tam mez druhým na nuvých karbonových tkaninách sledžič. Projekt vači 34 milionu euro bine se přindus investicijského zakonja za vulove končine. Vetrovská ležonosť, na kotrež steješe zajšvých lečesatkách šamotonia, ríka votnetka Vetrovská přemyslová přestrin. To je gmínska rada Bošice čera v obsamknula. S dobom zabíraše svo na zmilinu a votvodu do koho vokoho nedešo zaoda. Dotal běše veuse nešto škúli ze šamotoniu zjazane, netko dyrbi firma Poik z Kelna, krotkodobne šitke z Visky Džilič. Kajž bu čera znate, nové mejičel areál hižo přetvarja. On pak necha dotalne zavod dále vesť, ale poninu viacerým menším předozačam přeostajč. Miesto Vojerece vobdželi so prinikroč ze svojskej akciu na európskym týdženju mobility. Vod dženznišeho muža kolesovario jen týdžen duo svoje kolesa darmotne ve kolesových boksach při dvorništu, v užijskym namiestče a při tohostču vodstajič. Tam sú před vedrom a pádustvom škytane. Z dobom hoďa so tam zdžela tiež baterie i kolesu nabivač. Európsky týdžen mobility vodmiva so hižo od leta 2002. S tutym chce Európska komisia komune motivovač klímie přikýlené rozrysania za vopkat testovač. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
0: Vedro.
1: A dženca vulada mydre spočatne svunco. Od připoudňa abo krotko po připoňu smieme potom ličiť se s deštikom žive slibro zalieze dženca na maximálne 24 stopňu, júce na 19 stopňu.
2: Naše končenie je dále šo svobodne nimo B7 a 90, staje mi s Nedžišovom a Britňu Michalkami dále zaurina, tam je so nezbožo stavo. Hela, kajž praje našo svobodne žane vyskače, jeli pak so to zmeni a v biuráňa nešto vúľadače, přizúče so rade polanaju, pak telefonistce, abo napísajče na môj poviesť přes četú funkciu v app MDR Serbia. Blanka a ja přejem vám dobu jezbu.
0: Serbský rozvoz.
2: A dobré ranie, tež, když zpěvá Helena Brezan-Hedušcina ze skupinu Kontakt. Nětko dobu noc, peč po na posedmich.

0: Narodne menšine. Ще той жовечени.
1: Jenož ište niedže 600 ľudí reči v Veľkej Britanijskej korniščinu. Přišem pak zladuje menšina korničanov v Cornwallu, to je juho západnom džilu britiskej kupy, pozitívne do přichoda. To je znajmenša Janek Vočar za ňu.
2: Hej, ste práve slyšeli. Korniština má smerč malo rečníkov a pláčeše samo hižo jako mortva. Jenož, ďakovano zamiernemu užívaniu a pracovaniu v oživení reče, kotraž trochu kaž jedžeština klinči, je UNESCO veliče 2002 status znova zastopňovava, a to jako chytro voroženú reč. A to maja korničenio sami hižo za veľký úspech. Z vůbočovaniom korniště na šulách a dalších kubvaniščach v Cornwallu pak aktuálne kytro kuduške vůpada, pojeda korničan Sam Rowan Brown.
3: Korniština je skere ryč za zromadnosť. Většina vůkňacích sú dorosčení na večerných šulách. Máme pak tež firmu Go Cornish, kotraž základným šulám a gymnáziám pomá děčom našu mačeršinu sposredkovač.
2: Ale to sú ešte přemalo stava. Zdohromady cista šulo v Cornwallu so jenož niče 20 na projekče vůvučovania korniščiny v obdžela. Dále maja na univerziče v Falmouthu Institut za korniske slidženje, potakým tajke neštokaž Serbský institut. A tam so nádžieja, so moža niedraz korniščinu na uni vůvučovač a tež porane zakončenie v reči skičič tak Brown. Načož pak korničan hodže skičnije, zo veľa ľudí reč spechuje.
3: Máme zbožo, zo je teľko ľudí reči přikilených. Tak máme vúčnice za kurze, a to za každé rečné stav a za každé dialekt. Také vúdavaja korníske tovarstva a môžeš si je šúdže na svieče kúpiť samo vúčnicu za korníščinu v nemskej reči.
2: A keď to z našich serbských šulov znajeme, se tiež v Cornwallu vúčerky a vúčerio zdieľa svoje vůčivné materiály je sami sotově. Přidat nám zda, abo bonusy za vůvučování korniščiny nesedaja, všako vůvučuje ryč zvětša ve ryčných kurzach a popvatky za ně jinak vůživaja, měnujce za tovarstvo vůzbine Sam Rowan Brown.
3: Vůčarky a vůčario korniščiny jsou šice ľudžo, kýž svoju mačarštinu lubuja a cedžaju ze všimi dželič. Tukvinu nímame dost pedagogo a je tež češko ryčně kmánech namakač, kýž ryčné kurze planuja a naveduja. The Dolel Hembron
2: Concorso. Najebač to pa korničenio neskoža, ale pracuje sa o to svoju mačarštinu spúšťomne dale davač a zamierne navožovač.
1: Vo aktuálnych čežach korničanov ve Veľkej Britanijskej pri kúbvaniu svojej mačarštine je nám Janek Voča rozpravial. Dalšie prinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače na našej internetnej stronie v našej app MDR Serbia kajž tež v mediatece ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo vidíte?

Kajž pripovedžené niecko niekotre poky vy za vás započejo dženca. To vod mi je so zase kofi v Cioch, v Sapskej muzeju. Dy, hoj, poponu Cioch. Što by si myslio, referent je doktor Robert Lorenz, vedomostný sobudževača Sapsko instituta. Bunže vo protiku moja vúžica, kotra šúkaža již od leta 1902. A je jeden z najobľúbenejších a najdlhšie existujúcich formátov ľudového nakladníctva domovina. Potom im džens poponúci och Sapskym muzeum. Vokečanské dekanátne duše pastorstvo za džeči přeprošuje šulorjov od 1. do 6. letníka ze sapských osadov na zromadný džen pod hezvom Štark mach tak. Na tematizuja na osebe jednore vášne všetné situácie džeči, tak zobrú tuto sebie vedomie skrúčili. Zariadovania ze stanie samsným obsahom za džiči budže na sčevacích termínach 10. oktobra v sobotu v Nebelčicach, potom v útoru 13. oktobra v Ralbicach a posledný raz v sriedu 14. oktobra v Radvoriu. Stajne od rania Cibylky Nadživeč do Poponiacioch. Přizivič môžete vaše džičo ište až do tutoho piatka. A netko na zem je však odmia sa tiež na zemské viki, napríklad ve Vázu, to lieca ižo 21. raz, započatk bude 5 večer s kinovým večerom a potom na zemské viki so sobotu ráno 10. zahaja a nedželu od 10. odmieva sa tam džičace svedžin a budeské mieštanské bibliotece poskyčeja sa k predým na zemským čaporovým vikam všelaké zajímavostky od džičacoch vecu přes samozotovené debienky, keramiku a porclín, umiostvo a tvore zvome ač k antikskému čapore, to šo namakače piatk vo 10. do večera 6. rešprajene budeské mieščanské bibliotece. Tak daleko potekím nekotre pokyvy, dále jazz skupinu Total.

Skupšna inteligenca ma našedne džen Voložič. Runočasnje unje džen a viace ľudži z branže předtým varnuje, so moli niede kontrolu nad nej zubič. Minane dny staj mjezorim šéf Anthropic Dario Amodaj a šéf OpenAI Sam Altman za to vabivoj tempo pola vosebie vukolnivých KI systémov znamenča trošku božič a vystatne napravy spiešnišo připodobnič. Tež niedeši KI sledžerio Google DeepMind a Anthropic miestem zjavnem před možnými katastrofálnymi sčejami varnuja. Ale čerla nitko šice naraz, to dalše kuriozne na tym, runočasne investuja předozača dále miliardy nové modele so Jane a spiešnišo vubivaja a nichtu nohce ve vubidžovaniu z konkurencu, vosebie z Chine, na zastatka pšinč. Runie tuto ubeđovanie je jedna z pričinu, čo dla je zromadne, pomalše a viestčiše ujiče tak češke. A Donald Trump? No, tun vo přidatnom regulovaniu KI pošim zdaču z cova ničo nedžarži. Na prašenie, kak moli technológiu pod kontrolu džaržeč, rekne prezident USA, to jeničke, što ište treba, je inteligentný prezident. Štojš voni Wiesermeier. Za njeho ste iskere na prinimistnje zovostanje USA při teme KI celé prietku před Čínu. Debata bude nás potekým najskere hišče kvílu převodžeč. Kak spiešne chceme tuto technologiju popravom dále uvívač a keľko vistoty doby do toho zavěstčene byč, znamenča knefelkýš milinu hasne by tam zatvarju. No hej, češka téma. Címenčiny do sedmich je, netko zvýšime hišče Jana Boguša a potom přepodám povieščam do Drežan.

Jozef Brezana, skupina Janka Hanka, spievajú vo rozsudách. Hoja, ktoré rozsudy je naša hudžbná redakcia tvorivá, što ešte nastupá srbskú hudžbu v dženstnejšej cieči hodinia. Za Jörka Weisselberga sú so rozsudili Jachcu. Jemu přizapně se tyž Anna Bickingec. A tohle je vězo Markus Moa od Luzi Chulcu na naši Bubi. To potekím krotká přeladka a dále, že tyž nedom srbsce, tu je Zuzane Klimšová, sama po drohách, čivič po sedmich.

0: Rečuje Kučik v Srpskom rozhlasu.
1: Dženca z doktor Aniu pohončuje.
2: To pak je vopravdje jedna cumutonka. Hej, ľubi připosluchario, daj kule sádu tre hustišo svišime. Mě s kolegami sme nedávno o tom přemyslovali, kak bychme dajku mysličku se srbskými slovami vupravič moli. Svoniku namakame sčevovace ekvivalente. Luzistvo, luziske žádanje, přicpěče abo provokácia. Po digitálnym korpusu hornosrbšiny so dre najhustišo vúživate přicpěče a přicpěvanje. Zdá so, so ste tole najpožitkovnejšie odpovednikaj, napríklad. Rečenie instrumenta bie trebne, pšetež na nim rač, bie hižo přicpieče. Abo v pirove je to za nekurjaka přicpievanie, tež to by veselo kurjaka znesč. Tež pak chceme silnišo vúzbinič, so začúvame nikaké žádanie jako nevopronjene abo nepřistojne, potom bychme skere rečeli vo luziskim žádanju, respektívne, so je dajke žádanje luzistvo. V dalším stoptovanju, tež nás nekake v obstinnosti jara v občežuja, bychme drevo provokácii rečeli. Napríklad, dele stajne tvarništa nadroze a sem zjazane v okopuče sú za mnoj šoféru čista provokácia. Što človek začúva jako přicpieče alebo přicpievanie, jako luzistvo alebo provokáciu, je tre na koncu odvisne od konkrétnych obstinnosti a osobinského začúvania.

0: Nemecko je na pol 8.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
2: Mezinárodná sieť divadlo polyfónie je so teledne prvý krok po svojom založeniu v Norvégskej zetkava. Mez obdielnikami by tiež zastupiarka nemsko-serbsko-ľudového divadla Julia Klingnerec. Cirkone 20 kultúrnikov z dohromady 10 krajov uradžovaše vo zájmach divadla, ktoré so za indigéne, regionálne a menšinové reče zasažuje. Za to chce so mezinárodný zviazk mez druhým vo spešovanské sredky EU pracovať. Sieť polyfónie bu februári v Budešine založená. Zámier sieť je s pomocou zhromadných divadlových projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európe silniť. Na čerošim posedeniu župy Andrej Zilo Vojerece vitachu Žiljet Aulichu ze Žižinoho, kotraž je ze spočatka mesaca nua regionálna rečnica župy. Nimo toho vúhodnočichu přitomni nedavnú kubanskú jizbu, kotraž vedžeše jich do Vesno muzea Janšalcach a do serbskej štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje z meja oktobre na zemský koncert Česku a v novembre svojebne popodňo v Vojerecach. Na přemyslové přestrany v Krynhelecach Hamorskej gmene zariaduje v přichodných dňach tvarnišťo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kaž z Jeli Sakský imobiliové a tvarský management započnujú konc mesaca tvarič. Nastač majací ze sobou zjazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich maja nasledne niče z karbona a tvarske džile nastač. Z dobom chce Technická univerzita Kamenica tam je z druhým na nových karbonových tkaninách sledžič. Projekt vači 34 milionů euro a peneze přindu z investicijského zákona za vůlové končiny. Vetruska ležonosť, na kotrež steješe zajšvihli česatkách šamotunia, reka nitko vetruska přemyslova přestrin. To je gmenská rada Bošice čera v obzamknula. Z dobom zabíraše sovo na zmilinu a votvodu doku a voku o nedešel zavoda. Dotaj běše veusy, než to škúli ze šamotunju zviazane, nitko doby firma Poix Kellner, krotkodobne šitke zvisky Džilič. Kajž bu čera znate, nový mejčel areál hižo přetvarja. Von pak necha dotalne zavod dále vesť, ale voninu viacerým menším předozačam převostajč. Mesto Vojerece vobdželi so prvný kruč ze svojské akciu na európskym týdženiu mobility. Vod ženznišeho muža kolesovario jen týdžen do svoje kolesa darmotne ve kolesových boxach při dvorništču, v užijském namestče a při trohošču vodstajč. Tam sú před vetrom a padústvom škytane. Z dobom hoďa so tam z dželatež baterie i kolesu nabivač. Európsky týdžen mobility vodmiva so hižo od leta 2002. Studium chce Európska komisia komune motivovač klíme přikylené rozrysania za vopkat testovač. A to bychu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca som nám spočatne drehyšie svunčko pokaza, po připoudňu smeme potom ličiť se s deščikom, živé sliebro zalieze dženca ešte raz na 24 stopňu maximálne, jutce potom kúdnišo s maximálne 19 stopňami.
0: Nezboža, kýše som čera večo na B7 a 90 stavodla je i sodoma džuvedžasač mjest Nježišovom a Britnu Michalkami dále zaurino. To pak je tiež jenički pokjukiš mam, hevakšo svobodne, žane hačenja, žane vyskače, jeli pak nešto uladače bio ranja, přizoča so rade polanaju, pak telefonisce, pak spovisču přes četu funkciju v app MDR Serbia.
1: Serbski Rozvoz.
0: Stori nedom 5 minčinov, pa na povosmich.

Show ma pšinže strach, što bude drie. Spravna ľubosť vo vach moje přemože. So ľudná raz vama zbožnice.

0: Preneslo Dženca Ajuce. Sers im rozvasuk.
1: Elektrikária spoznaješ zväčša na Bysku, kotrež debi službne auta, abo tež mierna firma, to šak je typiske znamio za milinu. Tež firma Šusterec elektrotechnika Nebelčice v Kamencu má tajký bysk na svojich autach namolované. A k tomu tež samske napismo Silny Team. Vo tým, kak silne viacač 70 sobu dživačarjov Romadže dživa, je sa Lydia Mačiova nedavno na vopeče Kamencu přesvedčiva.
2: Na vrotach Šusterec elektrotechnické firmy vísa dvůrečné logo. V byruach vítam je Vukidžel Serbse. Vaurenc Handrik je již od cínače letu sobučevačer závoda s viacač 70 přistajenými. Tu treba živku za matematiku a fyziku, ale tež čelne kmanoše.
3: Te elektrotechnické povanost, kire voboje zjaza, když je nějaké doby vonka káble čovač, abo buče utvarič, hej, tam jsou husto dož češké trasy, kotrž doby jen zběrač, abo ty káble nasibí jara češké, a za to, kotrž plány písa, z mozami duš porané čovač.
2: Vůjky džil elektrotechnikáriu firmy dživa na montáži.
3: Firma se skrý specializovala na vůjky logistické haly. Musíme ty již pak tvarili bydlena. Vůlke bydlenské komplexe v Berlíne a Lipsku. Poprom podcuje nemské popuču. To je skrý zřetka, zrovna máme také vůlke tvarnišče tu v Vukolče.
2: Najbližšie tvarnišče je pola Berlína. 20 ľudí nekak na tvarnišťach je, tu kvíľu všetko môžujú. Ale jedna žena, ktoráž by spočatne tiež rady sobu popuču, je džoka jednačela Andrija Šustera. Energistce pokáza mi mač 5 žiči, vôľke plány, ktoré sú dženca je vobúk. Alena Šustrec Klaušova.
4: Dnes ja nesem sa ditimi, a sa vonka bolbe kúl. Aj, jsme vás sebou jeho, jsme po revizionu na městě činili. No, ladali, hát co ne to právě instalovali, když jsme to plánovali. Hát tykačky, hát lampu jsou, hát typ trichy, hát šo možné, šo durišli, fatajlare odčinili, ladali, hát to šo tak trichy, hát po jsme z domejili. Šo horezali, hát poncím já v bíruje, šo do kompjutra nutzdova. Ale ta žena to ráde kontroluje, no.
2: Loni z milicioch leca dvaj vůčomníkaj, s tým jsou jara spokojom. Cia po leta traje vukubvanie. Elektrotechnika dživa v modernych vobukach. Tež regenerativna energia a digitalizácia raje tej rolu. Praje Handrik.
3: Na to přibiera. Sú boli najprv te fotovoltaikové připravy. A nek kajš te beža, oni buchu rade te auto te s tým nabývali. Den duj menujce ty lanč, so ta wallbox, ty z ty PV porene romanči dživé, so dušence, so jo převle miline, so jenoj štuta energia nabije, do auta, so do ty mesobu porene komunikuje.
2: Tež zatvor tak menujanych smart living připravu, tak reca digitalny dom, kotrž zvučenosti vobydleria znaje, přibira.
3: Jen přes svoj kalendor, sadži na jen server, tam so determine vůčíte, tak prajene, a pon te typeno například so potem regulie v keži.
2: Tež digitalizácia v remesle dále a bole přibíra. Tak so netko přizivenia za energiúch poskyčovary bez probléma online a s tým tež spešnýšo odbyte. A na tým však maja všice zájim.
1: Lydia Mačiova je pobyva ve Šusterec elektrotechnické firmie Kamencu. Našim témovým týdženiu zabiera nás remeslo a Vaurenc Handrik, studovaný elektrotechnika, je nám dolad do moderného povania dal.
0: Remeslo Dženca Ajuce. Serbským rozhlasom.

0: nábožné slovo.
1: Magenca Lydia Zopina z Kamenie.
2: Dobranie, ľubivši posluchario. Jako kšeščenio vierime, zo vopravdžita spokojnosť v materiálnym neleží, ale v našim počavu k Bohu. Husto kilame k tomu, přeco viac chcič, tola Jezus nas vúči, so máme džakoni byč. Že so na to dopomíname, štož máme, a Božu ľuboš připoznajeme, môžeme spokojnejší byč. Spokojnosť voznamenia tiež Božu volu přiúzač a dôveru do Božeho viedženia mieč. Je vážne všetne džakonosť pokazač a si malé viesela živenia vážič a zďažeč. Tak namakame viace míra a radošče v našim všetnym dňu. Poladajme tuž vedome na to, štož je dobre, a dajme so od Božie ľubošče naplniť. Přeju vám žonovaný džen plný spokojnosti.
1: Čensniše nábožné slovo sme slyšeli od Lydie Zopinie z Kamenie na dávku a zamovitosti Radvorskeje osady.

Kaj šnucno hauron, ta konja tež reporterojo srbskeho rozvosa za vas po Užice. Naši reporterojo a reporterki pobehu z Kameru na prapremiere oratoria Hulkotna voda. Dále máme za vás našich nosčach v obrazoch tež v obraze letušeho dňa votoreného pomnika z Pšiotuane, nimo srbskeho domu, šako je tež budeske studio MDR, nedželu svoje durie v opetuariam votorivo. A poladneme do Kamienca, gdzie štvária a vujivaja vodnetka autonómne cepeliny při tamnišim letanišču. To a hišče viac namakače na našej strane internetče v našej app MDR Serbia Torunia. Tam tež došto dalších poskytkov za vás máme, kajž džičace vusovania, serbskú hudžbu a podcast nedelnejších vusovaniu, te nadinžeče audiotece ARD Sounds. To šo, džakovano, rozvoz, uvemu popfatky, bies vabenia a dalších údavkov.

0: Veronika Saronikova spiewasz gitara, a ja, respektive ja, a moja gitara, tak spiewika, a nie tylko je tu Blanka Funcena, a z dzielenki policja.
1: Policja z G.
2: Kajš z četosnano teši, že polena svišeli na zvjazku je droze bi 7.10, je čara večo voku 7. k smertnemu nezbožu dojšvo, mes nedžihuom a bretni Michalkach prasne šti. Po informacijach policije v osobu a nakladne auto frontalne doso 7.10 letne šofer v osobu a auta přisači při tem svoje živenje. Je na postaletne polski šofer nakladne auta so lohce zranič. Odla je zcivak zražce dojš to nie ještě jasné. Nastavěcna škoda od 80 000 euro, druhá je pak tam městem zase vodčinena. Bunželu večer lepí policia nímských Bázlicach alkoholizovaného šoféra Kreislera podle 60-letného namířichu nímale 0,6 promilu alkohola dali jeď muž vězo nesmědžeše a za to zmije se netko dobyč se s konsekvencami voku obědžič. Na míněném koncu týdženia jsou neznačí bervou, že dieselový tank se zpět 100 litrami čiriva pokradnili a k tomu tež ještě nedom odpovědět jednu klumpu, věcna škoda vůčiní 5 000 euro. Kriminálna policia so netko s tým zabiera, rune tak se sledovacím pádom, pretož na Vúžijském námestče Vojerecach poradží so paducham v noci na Pundelu potekým po tamnejším mešťanským svedeniu 300 metru koporového kábla pokradneč hodnota tutoho 10 000 euro.

0: Jana Podževičić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
2: Mezinárodná sieť divadlov polyfónie sa teletne prenikroč po svojom založeniu v Norvegskej zetkava. Mez obdielnikami by tiež zastupiaka Nemsko-Serbského ľudového divadla Julia Klingnerec. Cokone 20 kultúrnikov z dohromady 10 krajov vúražovaše vo zájmach divadla, ktoré sa za indigéne, regionálne a menšinové rieče zasadzuje. Za to chce sa mezinárodný zviazk miestrujím vo spešovanské sredky EU pracovať. Sieť polyfónie bo v februári budúšine založená. Zámer je s pomocou zhromadných divadlových projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európy silniť. Na čarovšim posiedzeniu župa Andrej Zela Vojerece vitachu Žiljet Aulichovu ze Žižinoho, kotraž je ze spočatka mesaca nová regionálna riečnica župy. Nimo toho vúhodnočichu přitomní nedávnu kubanskú izbu, kotraž vedžeše jich do Vesno muzea v Jančajcach a do srbské štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje, zmeja v októbre nazemský koncert Čísku a novembre svojebne popodňo Vojerecach. Na přemyslovej přestrení Krynhalecach v Hamorskej gmene zariaduje v přechodných dňach tvarnišťo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kajž zdeli sakský imobiliový a tvarský management započnujú konc mesaca tvarič. Nastač majací ze sobou zviazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Venich maja nasledne niče z karbona a tvarske džile nastač. Z dobom chce Technická univerzita Kamenica tam mezdrujim na nuch karbonuch tkani nachsledžič. Projekt vači 34 milionu euro, bene ze pšindu z investicijského zakonja za vulove kunčine. Vetrovská ležonosť, na kotrež steješe zaž v lečesatkách šamotovňa, reka netko Vetrovská přemyslová přestrin. To je gmenská rada Bošice čera v obsam knua. Zdobom zabíraše sovona z milinu a odvodu dokova vokovo nedešo zavoda. Dotaj běše veľsi nešto škúli ze šamotovňu zjazane. Netko drbí firma Poik z Kelna, krotkodobne šitke zvýsky Dželič. Kajž bu čera znate, nové mýčel areál hižo přetvarja. Von pak necha dotalne zavod dále vesť, ale poninu viacorom menším předozačam přeostajč. Mesto Vojerece v obdeli so prvný kroč se svojskej akciu na európskym týdenu mobility. Od ženskýšho muža kolesovario jeden týden dôl svoje kolesa darmotne ve kolesových boxach při dvorništu, v užijském namiestče a při tohošču odstajíč. Tam sú pred vetrom a pádústvom škytane. Zdobom hoďa so tam zdžilatež baterie i kolesu nabívač. Európsky týdžen mobility odmiela so hižo z leta 2002. S tutym chce Európska komisia komune motivovač klímie přikýlené rozrysania za vopkat testovač. To bychu naše povestče, kotrež namakače v internete na našich stronach a tež v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj spočatne pokazá sa nám všetko zasojišče slunčko, potom v biehu dňa všetko viac mročelok nám všetčenie, po pšipodňu môžu potom podešťovať temperatúra dženca maximálne 24, júce potom 19 stopňu.
0: Kuče našej končinie sú miestom zase všetké svobodné, dotaľ tiež nižo žiadne vyskače, neste ja tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Več ponapodživečich, necko slyšíme Mirčina Veclichu na modu svobodu.

Ja rečo, dženca rano hižo vo karierovych vikách vaj v Vajorecach, znanosťe to svyšeli, na každý pát je to svuchoka svyšava a jelisťe so znano hižo merzali, zosťe to zaspali, môžu vás mirovač, viki tam ve Vúžickým centoru, vodmi vaja so hakle piatk a sobotu za týdžin, potekým 25. a 26. septembra, vútrobný džak za Pokiu. Apropo Pokiu. Jeden pokiu za džencnišu sredu za vás. Přiúšim mám dženca Cioch, je zase kofi v Cioch. V Sábskej muzeju tu bude šinien. Referent je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobodživača Sábskeho instituta. Dženca ponže vo protiku Maja Vúžica, potraž ukáža hižo z leta 1902 posta a jestem jeden z najdleje existovacích a najobbohanějších formátů ľudového nakladnictva domovina. Kofi Cioch, dženca Sábskej muzeju Budešinie. Vokličanské dekanátne dušepastorstvo za džiči přepošuje šulovio od 1. hač do 6. letníka ze sábskych osadov na zhromadný džin pod heslom Starkmachtag. Tam tematizuje na jednore vášne všetné situácie džiči, tak so bychu svoje sebevedomie skrúčili. Zariadovania ze stajne samsným obsahom budú na sčilovacích termínach, prvne od 8. sobotu 10. oktobra, ďalšie potom 10. oktobra, prvne sobotu Nebečicach, 10. oktobra Ralbicach a v Radvoriu potom sredu 14. oktobra, stajne od rána Cibelky na Dževeč, ač do Poponiacioch. Ač do piatka môžete svoje džičo alebo džiči ešte přizivíč. Na niecko na zemie, však sú tie 6. na zemské víky, jedné také budové vázu, 21 raz lica ižo, započeja piatk večer s kinovým večerom, najprv za džiči, potom za dorosčených a poprvné nazemské víky započnú sa potom sobotu do podňa džesačich a nedželu je vo džesačich tam namiestne potom džičací svedčení. Tak, daleko, niekotre pokyvy s tým je ižo 12 menšinou doživečich.

Božena Bjaršec sedži zasa tam, a ja vim, že tun abo tam ne fen kopajnce dženca večo sedži. Menuce před televizorom. Po Champions League zajšvete džen startuje menuce dženca tež Europa League do svoje noje sezone. Za Nemsku nastupi Bayer Leverkusen direktne na prinjem večoru, torika dženca večo dževečich, to vitaja doma svojenski klub Celje. Juce potom tež Hoffenheim raje, a to na Kreče v Grekskej pola mústva Ofi. Cokonje je zaso 6 a cíteči mústvo podla, kujžde mústvo raje 8 ro, přečivo rozdílnym přečinikam, predahač, že potom smier KOK. Po takým štujšnie po Champions League zajšvete džin, hišče dosť európske kopajnce mio, dženca, že direktne dále.

Jo, a vetvoríš, co máme náš program ze Serskeho Štúcku a dokola, že příblí, že jo, se nento redne cestách k jarmu šou, sme toštem spio o za vás upetali ze spívarku Moniku Klesec.

Ja, a vetvarisht somenas program ze serske jo stutzku a dokola šepšibli žios in interredne castach kjarmu šos me toštem spio o zavasu petali ze spivargu Moniku Klesec.

0: Kaži ljubojošas serske zbive, serske živadvo, a pošajnsku prirodu penje bedeli přepasť pšiš petk doberko na serske conovanje. Kupka kula bula ešte raz ustupio, a do toga doživioša živadvo při Ritzce, Frank Kosek, teke sobu grajo, a jo mi groniu, na co mogu se gešti jaseliš.
1: Tam sú te povesové figury, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik duce a te ulicu, tam přihledovajam, tam kak to njega boa v botach a co se všechno stalo.
0: A muzika grajo teke přitom veliku rolu?
1: Jo, a te, na tých živadlových stacionách, ja by tak hrone tam se také spiva a potom máme také živu muziku z Kulobulu také na Zelené Lúdce.
0: Na Zelené Lúdce to hrone potom cunovaniu, pen viacor, nic môžu pen ešte ten koncert vid kúpky Kulobula.
1: Jo, tam je také ten koncert. Tam sú také serské štúcky pedla, jazzové štúcky také.
0: Ako napríklad máme my jeden titel?
1: No, napríklad Spivo Verde máme tam, to je také taký serský jazzovaný titul, ja bol groniu. A ešte druhý. Máme také internacionálne tituly s serským textom. Napríklad engelský Wonderful World, to je veľicný svet pla nás v serskej rece, v plotách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serský, áno, a všako rakovický.
0: Jo, kvando, to máme také našom archívie a to net za vás krajome, do toho ešte raz vespitujom serské cunovanie. Doživioš o ten týždeň pätk ešte raz pri Zelenej Lúdce Barkovách nímsky o toto ústavadlišo zur grünen Ecke Zóne vedjedu tam jacor Zegar 60 naposledy mich a sedy mich sledne zón jo a nintok rájo spíva a spíva kupka kulabula južo raz za vás.

0: RBB Serbski program Povijest ci.
1: Kto buďo zastupovaš Sersku radu ve džuri Mitamine Vitkojc? Ve prevozu budu přepedaš dom za ognovu oberu a dobre grybove lieto. Kutima dajšim temam, nen

0: na nowe udaše našego sarskiego tyženika nowe casnikse zase jaselime. A při telefonie mam nento šéfredaktorku, to je Katalin Poradskoc. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Ja vykaž, čo mi už aj přeražili, až co šo z kulturu zachopíš, žinca. Co to groni?
1: No ja, to groni, až ten casnik jo zase pone kulture, a to zvizane s historiju. Napríklad jedna ustajenca, ktoréž zvizujú tej témne, kultúra i história, ju se piet v Serskom múziu vytvorila pod titlom Oblica ze zajžoného casa, ju tam jedna 70 carno-bielých fotov ze zachopienka živeš na stogo stolíša vidíš. A fotografíroval jo je šotický etnograf, umielc a fotograf Dennis Galloway. A ven jo pebyl nikotare lieta v Dolnej Vúžice okovo Kulova a jo tekde ze svojeju kameru to šedne živenie serských ľuží zapepadnú. Tak zmežni jo nám tož ta ustajenca v Serskom muzeu interesantne pogledninje do zachadnosti.
0: Interesantne pogledninje do zachadnosti. Nimi dali pogledninjome do přichoda, do novego udaša, casnika, na co možeme se ešte jazališ?
1: Ja, njento přižome z lid do přibytnosti. Lid zrono, što je njento tek zachadnost, ale na gut.
0: Znaš oboje.
1: A pět kvjaco tek na tom dnju, na kterém se vytvorila ta ustajenca, jo se vytmila tek gvona zgromažina domovine, to mjastem zavisči južo zgönili, až Michael Apel, jo ten stare, a Rono Casne. Noe župan, naše župe, Dolna Vúžica, a te druge teme, te je zgromažine, te zgönje, šo planas teke v Casniku.
0: A jubileje sme ga teke mili.
1: Zo to na gušte pat, dvema jubilároma učumne gratulirujome hršiku kulovatemu borstakoju. Krista Džumblina, jo jadna institucija, což nastupa serske drastve, a jej vidu v drastvach južo ušej stržaša let pesrednio. Jadnastego septembra jo vana svišiva svoj 80. jubilej. A drugi jubilar jo let žasetki dvojko pregoval to serske živenje ze svojeju literaturu, v obyčích hřecach, jako žurnalist v Novém Casniku a serském rádiovém a televizijném programě, každek na politickém pilu. K jomu živě žasetemu borstakuju teke od nás, naší redakcie, učebně gratulirujeme. A to jo Jurij Koch.
0: Při telefonie jo byla šéfredaktorka našeho sarského týženika Nowy Casnik, to je Katalin Poradskoc. Učebný žik, Katalin, až s čo nám přeražili, na co můžeme se jaseliš v tom novom udašu?
1: No, svý rád se stalo a řecme vám hyši rýdny týžen až na druhý raz.
0: Týronosti.

Ja, to je bol náš aktuálny magazín s nážiam, až sa vám spedoval, až sa dere informirovan, až sme mogali vás rozjazliš. Kažnic, pen píšťo nám mejku, aba zazvenčo. My sme narske, pen vestanjome janošči uše, vám redne ženžice, že ja som Anja Koroj-Čvarceva. Mejša sa dere.